0: Každé modne, každé modne, tancuju pálej pád akordy.
1: Akordy.
0: I možná gavaj, svá modna,
1: svá modna,
0: poraží z ní borá.